19.19 na hodinkách, tak buď si niečo želajte a vidíte, hneď sa vám to splní. Vy ste si želali hudobné dvojičky na Expresse, práve teraz vám ich prinášam. Pekný útorkový podvečer želá Viki Havranek spolu s dvomi pesničkami na jednu tému a dnes otvoríme tému prerábania skladieb, lebo deje sa to, že zrazu na internete nejaký nový trend, nejaká pesnička a my začneme, že ale veď ja to poznám. Somebody's watching me, it's my skladba Anxiety je to živým dôkazom, mútila nám hlavy mnohé týždne a my sme vedeli, že to je Gotye a Kimbra, Somebody That I Used To Know. Rovnako ako keď David Guetta a Bebe Rexha prišli. So skladbou I'm Good a my sme vedeli, že to je predsa Blue. Tak som si povedala, že dnešné hudobné dvojičky na Expresse budú originály. Originály toho, čo bolo v ostatnom čase prerobené.